0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
2: Jede v režimu de minimis, to znamená, lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy. A ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
1: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché jako v případě tzv. Kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Konec může znamenat i nový začátek. Tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 je už v sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1.
3: U1 jako univerzita a její budova první původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 korun. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku, jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Rusko se nechystá k žádnému střetu s Evropou. Podle agentury Interfax to v pátek prohlásil prezident Vladimír Putin. Šéf Kremlu zároveň řekl, že Rusko ví o porušování práv rusky hovořících obyvatel v pobaltských republikách, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních politiků přitom v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států. Důvodem má být odveta za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivre Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz. Stříbro pak získal při debutu na evropském šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: O svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během dvoudenní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
2: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
1: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
3: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
2: Jede v režimu D. Minimis, to znamená, lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy, a ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
1: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché, jako v případě takzvaných kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Konec může znamenat i nový začátek. Tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 je už v sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1.
3: U1 jako univerzita a její budova první původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 korun. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku, jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Rusko se nechystá k žádnému střetu s Evropou. Podle agentury Interfax to v pátek prohlásil prezident Vladimír Putin. Šéf Kremlu zároveň řekl, že Rusko ví o porušování práv rusky hovořících obyvatel v pobaltských republikách, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních politiků přitom v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států. Důvodem má být odveta za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivrée Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz. Stříbro pak získal při debutu na evropském šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: O svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během dvoudenní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
2: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
1: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
3: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hezké dobré ráno, naladili jste si Radio Gold Impuls, Vlad Jaroš vstává s vámi. Přeju příjemné sobotní ráno a teď už Survivor. Právě

0: Blíží se 7:00, posloucháte Radio Gold Impuls a pozvánka, abyste věděli, co dělat v sobotu na plzeňské farmářské trhy. Dopolední trhy na náměstí Republiky jsou hlavně zaměřené na kvalitní potraviny od lokálních pěstitelů a výrobců, tak si tam zaběhněte, to se načucháte něčeho dobrého a určitě si něco odnesete. Na cestu, ať už byste měli Plzeň kousíček, ať třeba jedete někam jinam, posíláme další muziku. Harry Nilsson.
1: Radio Gold Impulse.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Nemocných strávníků základní školy v Újezdu nad Lesy přibývá. Stoupil na 363 nemocných, 50 osob bylo od pondělí hospitalizovaných. U 22 lidí je laboratorně potvrzená salmonelóza, na další výsledky se čeká. Hygienici situaci označili za epidemii. Podle jejich dosavadního šetření škola v pondělí vařila oběd z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie. Dva podněty nesouvisející se salmonelózou prošetřuje i Česká školní inspekce. Ředitel školy Skala včera oznámil, že prodloužil ředitelské volno i na úterý 29. září. O víkendu bude dál upřesňovat podmínky pro návrat dětí do školy. Praha na dnešek připravila piknik pro lidi bez domova. Podle organizátorů má akce setřít rozdíly mezi lidmi z různých sociálních skupin, které se jinak spíš přehlíží. Akce proběhne v areálu Přístav na Rohanském ostrově od 10 do 18 hodin. Stavba nové multifunkční haly v Brně finišuje. Projekt za více než 7 miliard korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Halu s kapacitou 13 tisíc lidí si dnes může projít veřejnost. Už včera do ní nahlédli novináři, včetně Marka Osoucha z Mladé fronty Dnes a z pravodajského webu iDnes.cz.
3: Hala poblíž brněnského výstaviště už vypadá, že je hotová. Uvnitř ale ještě zbývá spousta dokončovacích prací. Na svých místech zatím nejsou sedačky, řada místností je také stále prázdná. Zástupci města nepopírají, že práce budou pokračovat až do příštího roku. Jsou však přesvědčeni, že domluvený evropský šampionát tu proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Pro Radio Impuls Marek Osou z Mladé fronty Dnes.
2: Tenista Jakub Menšík si v Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Nakashimou. Na závěr včerejšího programu týmové exhibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazil dvojici Bublik Fritz. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. Po chladném ránu někde i s přízemními mrazíky a mlhami nás čeká dnes slunečný den s teplotami 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hezké sobotní ráno, 3 minuty po 7. Máme po zprávách a teď už hrajeme. Tady je Rod Stewart.

0: Blíží se 8 hodina, posloucháte Radio Gold Impuls. Pokud byste nevěděli, kam dneska vyrazit, tak můžete třeba do Hradce Králové. Tam je akce Nábřeží žije jídlem, velký food festival na nábřeží, který nabídne to nejlepší ze světové i domácí pouliční gastronomie. Ochutnává se dneska v Hradci Králové a teď hudební chutnání, to bude skupina ABBA právě teď.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Hezké ráno. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí. Kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolená voda olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Omezení v používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnily výsledky rozborů na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Obecních bytů ubývá. Podle deníku Právo se z dat z 22 velkých měst ukázalo, že jejich počet klesl ve třetině z nich. Například v Kladně, Hradci Králové nebo Pardubicích. Města nabízejí ke koupi byty stávajícím nájemníkům a získávají tak prostředky do rozpočtu. K navýšení bytového fondu dochází v českých městech jen výjimečně. O kosmetické změně jde mluvit například v Českých Budějovicích a Třinci, kde přibyl jeden byt. Nedostupnost bydlení je jedno z nejčastějších témat, která v horké fázi předvolebních kampaní politici vytahují. Například v Praze je za zásadní považuje 88% lidí. Irská rocková kapela U2 netradičně oslavila 50 let od svého vzniku. Uspořádala koncert ve škole, kde se její členové dali dohromady. Skupinu doprovázel při koncertu orchestr zhruba 30 studentů z místního hudebního programu. Bono při koncertu zažertoval, že má pochybnosti, zda se současné generaci žáků bude hudba kapely líbit. Dodal, že nemůžou chtít peníze zpět, protože koncert hrají zadarmo. U2 patří k nejvýznamnějším stále aktivním hudebním skupinám. Kapela dosud vydala 14 řadových alb a prodala přes 170 milionů hudebních nosičů. Fotbalová reprezentace začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat tady poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Zápas českých fotbalistů proti Chorvatsku začíná v pražském Edenu dnes ve 20 hodin 45 minut. Po ránu se místy tvoří mlhy, ty se přes den rozpustí, bude jasno s teplotami 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Dobré ráno, máme po zprávách 8:03. Vládě Jaroš vás zdraví z Rádia Gold Impuls. Děkujeme, že posloucháte. Tady je další goldovská muzika Alan Persson Projekt.

0: Devátá hodina se přibližuje, Radio Gold Impuls s vámi. Teď pozvánka na Moravu do Velkých Pavlovic, tam se bude oslavovat sklizeň vína a také se ochutnávat burčák, folklorní program zažijete, bude dokonce i krojovaný průvod, to všechno právě v rámci velkopavlovického vinobraní ve Velkých Pavlovicích. Zlákalo vás to, to je dobře. A z muziky teď ještě do deváté hodiny stíháme Bruce Springsteena.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré dopoledne. Větší počet policistů bude o prodlouženém víkendu monitorovat silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlédnou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním české fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou koordinovat dopravu v souvislosti s tradičním během Běchovice Praha. I normální řízení zabíjí, třeba mírné překročení rychlosti, rychlý pohled na mobil, únava nebo nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Ředitel asociace Jan Matoušek řekl, že jsme si v Česku rizikové chování na silnici znormalizovali a omlouváme ho větou, že to přeci dělají všichni.
3: Každý tak trošku překračuje rychlost, pojede na 50-65 na tý oranžový. To přeci určitě stihneme, i když tam zrovna blikla ta červená. Pojedu trošku unavený a rychleji, protože přeci jsem musel. Ten cíl je ukazovat, že to, co máme, tu normu, co jsme se opravdu naučili tady mezi sebou, v řadě jiných zemí normální není.
2: Podle Matouška totiž ani statistiky dopravních nehod neukazují, že řídíme dobře. Ruské úřady zadržely známého politologa Alexandra Kyněva. Viní ho z nezákonné výroby, prodeje či přepravy drog ve velkém rozsahu. Kyněv v minulosti kritizoval politický systém vybudovaný Kremlem i ruskou invazi na Ukrajinu. V únoru ho ruské úřady zařadily na seznam tzv. Zahraničních agentů. Politologův právník řekl, že Kyněv obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. Třinečtí hokejisté se vezou na vítězné vlně. Ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou. Kometa Brno přistřílela Olomouc 4-2, Kladno padlo z Plzní 3-4 a Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-1. Máme před sebou sluneční den, teploměr ukáže 18 až 22, na horách 12 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno, dobrý poslech dál přeje Kateřina Palajová.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Zprávy za námi, 3:09, teď je na čase opět hrát výbornou goldovskou muziku. Olivia.

0: Naladili jste si Radio Gold Impuls, 10. hodina se nám pomalu blíží. Pozvánka, pokud byste ještě nevěděli, co se sobotou na Den Zlínského kraje, koná se ve Zlíně, jsou to okrajské oslavy plné koncertů, regionální gastronomie, zažijete i řemeslné trhy a je tam program pro celou rodinu. To znamená hubky, šupky do Zlína a teď už z muziky Jose Feliciano.
1: Radio Gold Impuls.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne. Na Blanensku dnes ráno vlak srazil a zabil člověka. Provoz na trati mezi Brnem a Českou Třebovou je přerušený. Některé vlaky jedou odklonem. V části úseku České dráhy zajistili náhradní autobusovou dopravu. Podle jejich webu by omezení mělo skončit v 11 hodin. Policie na místě okolnosti neštěstí vyšetřuje. Nemocných strávníků pražské základní školy v Újezdu nad Lesy přibývá. Stoupl na 363 nemocných, 50 osob bylo od pondělí hospitalizovaných. U 22 lidí je laboratorně potvrzená salmonelóza. Na další výsledky se čeká. Nákaza se potvrdila i u 8 seniorů, kterým obědy dorazily do domu s pečovatelskou službou. Hygienici situaci označili za epidemii. Podle jejich dosavadního šetření škola v pondělí vařila oběd z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ prověřuje policie. Ředitel školy včera oznámil, že prodloužil ředitelské volno i na úterý 29. září. O víkendu bude dál upřesňovat podmínky pro návrat dětí do školy. Stavba nové multifunkční haly v Brně finišuje. Projekt za více než 7 miliard korun nabídne zázemí pro kulturní akce i sportovní utkání. Halu s kapacitou 13 tisíc lidí si dnes může projít veřejnost. Už včera do ní nahlédli novináři, včetně Marka Osoucha z Mladé fronty Dnes a z pravodajského webu iDnes.cz.
2: Hala poblíž brněnského výstaviště už vypadá, že je hotová. Uvnitř ale ještě zbývá spousta dokončovacích prací. Na svých místech zatím nejsou sedačky, řada místností je také stále prázdná. Zástupci města nepopírají, že práce budou pokračovat až do příštího roku. Jsou však přesvědčeni, že domluvený evropský šampionát tu proběhne bez jakýchkoliv komplikací. Pro Rádio Impuls Marek Osou z Mladé fronty Dnes.
1: Fotbalová reprezentace vstoupí do Ligy národů. Zápasem s Chorvatskem odstartuje novou éru. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin 45 minut. Po chladném ránu někde i s přízemními mrazíky a mlhami nás čeká slunečný den s teplotami 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Je po zprávách 3:50. Vládě Rož za mikrofonem. Dobře, že posloucháte Rádio Gold Impuls. Teď nás čeká další skvělý hit. Locomotion a Kylie Minogue.

0: 11. hodina se přibližuje, posloucháte Radio Gold Impuls. Od nás teď pozvánka do Staré Boleslavy na Národní svatováclavskou pouť. Je to tradiční duchovní a společenská oslava svátku svatého Václava s bohatým doprovodným programem. Pokud byste byli blízko, určitě zavítejte. To je pozvánka na sobotu a samozřejmě taky máme goldovskou muziku. Terry Jacks právě teď.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. U švýcarského Lucernu zahynul 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu nahoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Čorga je český zastupitelský úřad v kontaktu s rodinou. Podle švýcarských médií byl mladík nahoře v rámci organizovaného zájezdu. V době neštěstí měla skupina volno. Když Hoch nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho telefonicky kontaktovat, zavolala policii. Letošní letní sčítání ukázalo méně motýlů, hlavně babuček admirálů. Při akci Motýlí půl hodinka přitom lidé zaznamenali přibližně stejný počet druhů. Do letošního ročníku se zapojilo přes 600 lidí, odeslali téměř 1000 pozorování a zaznamenali přes 17 000 motýlů. Jejich dlouhodobý pokles ukazují i evropská data. Podle agentury pro životní prostředí klesl mezi lety 1991 a 2024 index početnosti 17 typických druhů lučních motýlů o 47%. Poslední sobota měsíce září patří dnu Zlínského kraje. Ve Zlíně bude jako vždy velmi pestrý program. Vše se odehrává v těsné blízkosti místa, kde donedávna stála budova číslo 34.
3: Tedy ta, kterou v červenci zničil požár a v srpnu zdemoloval obří bagr. Dnes tedy v sousedství půjde o věci mnohem veselější, ale pohledu na hromady suti se asi nikdo nevyhne. Část bohatého programu se posouvá o kus dál na okraj průmyslového areálu, většina v něm zůstává. Řada hudebních vystoupení, běh na počest Emila Zátopka, ukázky řemesel, stejně tak vinařská ulička, hasiči, rybáři, vojáci, myslivci a mnozí další. Den Zlínského kraje je dnes jako celý kraj velmi rozmanitý. Jan Čers, Zlín.
2: Tenista Jakub Menčík se v Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Nakashimou. Na závěr včerejšího programu týmové exhibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojici Bublik Fritz. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. Vítězství měla pro týmy hodnotu jednoho bodu. Dnes budou výhry oceněné dvěma body, v neděli třemi. Zvítězí výběr, který jako první získá 13 bodů. Máme před sebou slunečný den, teploměr ukáže 18 až 22 na horách 12 stupňů Celsia. Ze zpráv je to všechno, dobrý poslech dál přeje Kateřina Palajová.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. hodině naladili jste si Rádio Gold Impulse. Vládě Jaroš vás zdraví a po zprávách teď posíláme 4.

0: Radio Gold Impuls, doufáme, že už u vás zvoní nějaký ten sobotní oběd, zblížící se 12. hodinou, tak vám přejeme takhle dopředu dobrou chuť, anebo už, jestli jste to nevydrželi a vlítli jste do toho hrnce, tak zpětně. A teď ještě jedna muzika, než bude pravé poledne. Sheena Easton.
1: Radio Gold.

0: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Dobré poledne. Policie pátrá po 13-letém Tadeášovi z Pardubic. Nevrátil se ze školy. Rodina po půlnoci nahlásila jeho pohřešování. Chlapec je špinavý blondiák, vysoký asi 160 cm, hubený a na sobě by měl mít modrou mikinu se znakem Barcelony. Oblečený byl také do džínových kraťasů a měl modrý školní batoh se žlutými prvky. Jakékoliv informace o chlapci volejte na linku 158. Máme před sebou prodloužený víkend. Letošní den české státnosti připadá na pondělí. Jako většina státních svátků zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů. Výjimku budou mít prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala pokuty. První dobré zprávy dorazily z odolené vody. Tam došlo v předchozích dnech ke kontaminaci vody olovem. Včera v podvečer středočeské vodárny zveřejnily výsledky rozborů na 6 místech. Všechny vyhověly limitům. S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Nedoporučuje se tedy vodu z vodojemu odolená voda pít ani používat k vaření. Středočeské vodárny se obrátily na policii a inspekci životního prostředí a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Fotbalová reprezentace začne tančit ve španělském rytmu. Český výběr dnes čeká první zápas pod novým trenérem Santim Deniou. V Lize národů nastoupí večer proti Chorvatsku. Kapitánem reprezentace zůstává i dál obránce Ladislav Krejčí, který se po drobných zdravotních problémech už cítí v pořádku.
2: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat i poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Zápas českých fotbalistů proti Chorvatsku začíná v pražském Edenu dnes ve 20 hodin 45 minut. Sobota bude slunečná, teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Pěkný prodloužený víkend přeje Kateřina Palajová.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 12. hodině vám krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. No a mám pro vás muziku, už jsem si tu vybral Chrisa Rio, taky Abu, Gypsy Kings a ze všeho nejdřív Sandra.

0: Tolik skupina Bonnie M tady na Goldu, posloucháte zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli 13. hodina zprávy, no a právě teď rodečka ze severní Dakoty, Lynn Anderson, Seed of Heartbreak, tady na rádiu Gold Impulse.
1: Rádio Gold Impulse.

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Poledne. Větší počet policistů bude o prodlouženém víkendu monitorovat silniční provoz. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Policisté dohlédnou o víkendu i na několik akcí. Opatření například chystají na dnešek v souvislosti s fotbalovým utkáním české fotbalové reprezentace v pražských Vršovicích. Zítra budou koordinovat dopravu v souvislosti s tradičním během Běchovice Praha. Na uprchlého vězně znovu spadla klec. Policie v Brně vypátrala jednoho z trestanců, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka na Tomkově náměstí v jihomoravské metropoli. Policejní mluvčí Petr Vala řekl, že teď už je uprchlý vězeň ve vazbě.
1: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
0: Po druhém z mužů policisté dál pátrají, je jim 35-letý Marián Necbal. V Tatrách už platí malé lavinové nebezpečí, napadlo tam 25 cm nového sněhu. Experti na Slovensku upozorňují, že na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat laviny a splazy. Měly by být převážně menších rozměrů, ale ve skalnatém exponovaném místě mohou pro člověka znamenat vážné nebezpečí. Třinečtí hokejisté se vezou na vítězné vlně. Ovládli i čtvrtý zápas sezóny. Vítkovice doma ve čtvrtém kole extraligy deklasovali 8-2. Tabulku tak vedou s plným počtem bodů. Ostravané naopak ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4. Stejným poměrem prohrál Litvínov s pražskou Spartou, Kometa Brno přistřílela Olomouc 4-2, Kladno padlo z Plzní 3-4 a Karlovy Vary vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-1. Zítra se místy objeví nízká oblačnost, ta se ale během dne rozpustí, teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: Celé sobotní odpoledne před námi, posloucháte rádio God Impulse, tohle byly zprávy ve 13 hodin, no a teď už to chce muziku, Bee Gees, You Win Again, já jsem Ludvík Pospíšil.

0: Čekáte, my vám dáváme zlaté hity pro váš sladký život. Právě dozněla skupina Blondie, před námi je další kapela, tentokrát slavná liverpoolská. Mám pokračovat, jsou tu Beatles, Obladý, Obladá. No a samozřejmě, že i tahle písnička má svoji českou verzi. No, takže tahle písnička by klidně mohla zaznít v naší cover show. To vysíláme každý den po 18. hodině na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Nová topná sezóna opět zaměstnává záchranáře. Ti už vyjížděli řešit první případ otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojčínsku pomáhali dvěma seniorům, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl upřipomněl, že oxid uhelnatý se v domácnosti může nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo například při nedostatečném odvodu zplodin hoření přes špatně průchodný komín. I malé množství oxidu uhelnatého v místnosti stačí k tomu, aby došlo k těžké otravě. Ruská síť plánovala útoky v Německu.

0: Mnichově na začátku září čelila sídla dvou technologických společností žhářskému útoku. Po němž byli zadrženi dva Bulhaři. Síť podle vyšetřovatelů operuje ze Slovenska a plánovala útok i na dronovou továrnu u Prešova. Na konci srpna byli pro podezření z plánování těchto útoků zadrženi dva Lotyši a jeden Ukrajinec. Podle slovenské policie mohl útok způsobit rozsáhlý požár a ohrozit životy přibližně 70 zaměstnanců. Případ zapadá do širšího vzorce hybridních operací, které podle vyšetřovatelů řídí speciální ruská jednotka GRU. Obloha dnes předvede dechberoucí podívanou. Je to takzvaný sklizňový úplněk. Název souvisí s obdobím sklizně. V minulosti bylo přirozené světlo po západu slunce mimořádně důležité pro zemědělce, kteří potřebovali dokončit práci na polích. Měsíc vycházející krátce po západu slunce jim poskytoval dodatečné světlo. Během úplňku se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. Pozorovatelé tak mohou během jedné noci sledovat hned dva zajímavé objekty. Oba soupeře dnešního střetnutí fotbalové ligy národů povedou noví muži na lavičkách. Česko poprvé nastoupí pod Španělem Santidenijou, Chorvatsko podruhé v historii pod Slavenem Biličem. Jak připomíná sportovní reportér Standa Sigmund, bývalý obránce národního týmu červenobílých byl blízko i našemu fotbalu.
1: Slaven Bilič se vrací chorvatské reprezentaci, kterou už vedl v letech 2006 až 12 a v roce 2008 dovedl tým do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Má na svém kontě 44 reprezentačních startů a bronzovou medaili z mistrovství světa 98. Jako hráč a později i jako trenér působil ve West Hamu United a jeho poslední štací byl saudsko-arabský Al-Fatah. Dvakrát se mohl objevit i v českém fotbale. Nejprve po konci Stramaccioniho nedošlo k jeho angažmá ve Spartě a v autu skončily i dvě nabídky ve český národní tým.
0: A ještě k počasí. Neděli prožijeme pod slunečnou oblohou, jen po ránu se místy budou držet mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme stejně jako dnes 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 14. hodině skončily zprávy, za chvíli Fleetwood Mac, taky Elton John, Franz Gall a ze všeho nejdřív Olivia Newton-John, legendární Xenedu. No a můžu za to já, Ludvík Pospíšil. Přeju vám krásné odpoledne.

0: Pěkně odpoledne na rádiu Gold Impuls, zlaté hity pro váš sladký život, přichází pěkně jeden hit za druhým. Tohle byl Don McLean, legendární písnička American Pie, no a za chvíli už třeba Jiří Schellinger, tak to bude naše Zlato v hrdle, Šípková růženka, dále Lionel Richie ještě předtím a úplně ze všeho nejdřív Leo Sayer. No a v 15 hodin to už jsou připraveny zprávy tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, začínáme dobrou zprávou. Policisté odvolali pátrání po 13-letém chlapci z Pardubic. Po 11 hodinách ho našli, je v pořádku. Chlapec odešel v pátek ráno do školy, odkud se nevrátil. Rodina nahlásila jeho pohřešování po půlnoci. Bližší podrobnosti o tom, kde strávil noc, policie nebude zveřejňovat s ohledem na nízký věk dítěte. A na falešné bankéře z Kroměřížska spadla klec. Oslovili ženu a snažili se od ní vylákat peníze pod záminkou záchrany úspor. Ta však pojala podezření, že s ní mluví podfukáři a spojila se s policisty. Dál pak s podvodníky komunikovala, až nakonec kriminalisté zadrželi při předávce peněz kurýra. Byl jím podle serveru novinky.cz 31-letý cizinec. Skončil ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Začal prodloužený víkend. Letošní den české státnosti připadá na pondělí. Jako většina státních svátků zamíchá s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje uzavření obchodů s plochou nad 200 čtverečních metrů. Výjimku budou mít prodejny na letištích, nádražích či ve zdravotních střediscích, velkoobchody, lékárny a čerpací stanice. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti udělovala pokuty. I normální řízení zabíjí, třeba mírné překročení rychlosti, rychlý pohled na mobil, únava nebo nedodržení bezpečnosti.

0: bezpečného odstupu mezi vozidly. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven právě s názvem Normální řízení zabíjí. Ředitel asociace Jan Matoušek Impulzu řekl, že jsme si v Česku rizikové chování na silnici znormalizovali a omlouváme ho větou, že to přeci dělají všichni.
1: Každý tak trošku překračuje rychlost, pojede na 50-65, na tý oranžový, to přeci určitě stihneme, i když tam zrovna blikla ta červená, pojedu trošku unavený a rychleji, protože přeci jsem musel. Ten cíl je ukazovat, že to, co máme, tu normu, co jsme se opravdu naučili tady mezi sebou, v řadě jiných zemí normální není.
0: Podle Matouška totiž ani statistiky dopravních nehod neukazují, že řídíme dobře. Ještě krátce k počasí. Zítra se místy objeví nízká oblačnost, ta se ale během dne rozpustí. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Tolik zprávy v 15 hodin, krásné odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Tady je program samých velkých jmen, takže vybíráme dál. Za chvíli Bonnie Tyler, skupina Queen, Michel Sardou a Zivšen.

0: Tolik skupina ABBA v programu Rádia Gold Impulse. Vybíráme zlaté hity pro váš sladký život. Za chvíli 16. hodina zprávy, ale do té doby určitě stihneme Helenu Vondráčkovou, Dvě malá křídla tu nejsou, ještě předtím Johnny Hates Jazz, anebo právě teď skupina Chicago, Hard to Say, I am sorry. Přejeme krásné odpoledne z Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. V Ralsku na Českolipsku se chystá obří investice pro 21. století. Soukromý investor tam připravuje výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Aby mohlo centrum vzniknout, hejtman Libereckého kraje Martin Půta chce nejdříve vidět studii o vlivu na životní prostředí.
2: Ta plánovaná hala má být poměrně velká, a protože se v Ralsku a obecně v Kuřivodech staví najednou hodně velkých záměrů a některé z minulosti typu fotovoltaické elektrárny tam už jsou, tak určitě stojí za to, aby to posouzení bylo podrobné ve všech možných oblastech a aby se posuzovalo i to nasčítávání se těch jednotlivých zátěží.
1: Datové centrum má v Ralsku vzniknout na pozemku o rozloze 9 fotbalových hřišť. Vyžádat by si také mělo rezervovaný příkon 680 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce nebo Ústí nad Labem. Bangkok bojuje s povodněmi. Úřady v thajské metropoli už vyhlásily kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení ve všech 50 městských obvodech. Silné deště trvající téměř 48 hodin zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. Podle agentury AFP v některých čtvrtích sahala lidem až po stehna. Guvernér Bangkoku vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Září je každoročně v thajském hlavním městě vrcholem období dešťů.

0: Letošní srážky jsou ale výrazně nadprůměrné. České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: Sobotní odpoledne na Goldu, za chvíli v režii Tiny Turner, We Don't Need Another Hero. No a hned potom Miri Matie nebo Eric Clapton, dojde i na Stevieho Wandra. Ty všechny pro vás mám připravené. Jsem Ludvík Pospíšil.

0: Beatles v programu Radia God Impulse hrajeme zlaté hity pro váš sladký život. Sem tam sáhneme i do českého rybníčka. Za chvíli Václav Neckář a Lékořice, to bude české zlato v hrdle. No a ze všeho nejdřív Kenny Rogers, The Gambler. No a přesně v 17 hodin nabídneme zprávy.
1: Radio Gold Impulse.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne. Centrem Prahy dnes prošel průvod na podporu neslyšících. Zapojili se do něj desítky lidí. Akce byla součástí festivalu Znakofest, který začal v pondělí a dnes vrcholí na Malostranském náměstí. Pořadatel a předseda spolku Znakovárna Jan Wirt ČTK řekl, že neslyšící by si přáli od slyšících více respektu a aby vůči nim neměli předsudky. Podle České unie neslyšících u nás žije zhruba 7600 lidí, kteří neslyší a s handicapem se narodili nebo vznikl v období školní docházky. Na uprchlého vězně znovu spadla klec. Policie v Brně vypátrala jednoho z trestanců, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Vězně našla dnes krátce po půlnoci hlídka na Tomkově náměstí v jihomoravské metropoli. Policejní mluvčí Petr Vala řekl, že teď už je uprchlý vězeň ve vazbě.
3: Při lustrací policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
2: Po druhém z mužů policisté dál pátrají, je jim 35-letý Marián Necbal. Za žhářským incidentem v Mnichově by mohla být i slovenská stopa. Dva Bulhaři zadržení v souvislosti s útokem na firmu v bavorské metropoli byly členy skupiny napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Skupina podle vyšetřovatelů údajně operovala právě ze Slovenska. Vyplývá to z informací, které přinesl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Terčem útoku se v noci z 2. na 3. září stalo stanoviště před sídlem společnosti Rode und Schwarz, kde pachatelé vyhodili dvě zápalné bomby z okna automobilu. Firmě, která mimo jiné dodává drony ukrajinské armádě, vznikla naštěstí jen malá škoda. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot si připsal už třetí výhru v sezóně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 66 bodů. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.

0: Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
1: 3 minuty po 17. hodině naše vysílání, po té 5. hodině otevře kalifornská kapela Toto, před námi je Afrika. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásný podvečer.

0: programu Radia God Impulse, za chvíli Elvis Presley Don't Be Cruel. Máme i českou verzi téhle písničky, to připravila do českého éteru, pustila velmi úspěšně Eva Pilarová, Co je to láska. No ale my si hrajeme ty originály, po 18. hodině v naší cover show, tam uslyšíte pěkně jednu písničku za druhou, takové ty písničky, které mají českou verzi, ovšem v originále. Cover show Rádia God Impulse začíná hned po zprávách v 18 hodin. Ode mě, od Ludvíka Pospíšila všechno, no a zítra po 12. hodině, naschledanou.
1: Rádio God Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Problémy na železnici hlásí severní Čechy. V Děčíně vykolejil dnes odpoledne jeden vagon nákladního vlaku. Provoz na koridoru směrem na státní hranici se kvůli nehodě zastavil. Médiím to oznámil mluvčí správy železnic David Kabele. Podle informací na webu Českých drah se nepodařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Přímo ve městě ale mohou lidé využít linky MHD. Omezení potrvá podle drah asi do 7 hodin večer. Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili v RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
2: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Vznikne tam totiž malé náměstíčko, u kterého by měl památník stát. Z Holic pocházeli tři letci RAF, jména Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského ponese podstavec pomníku. Stovky tisíc lidí dnes zaplnili slavnou pařížskou třídu Champs-Élysées. Zúčastnili se tam velké mše pod širým nebem, kterou sloužil papež Lev XIV. Podle Vatikánu se bohoslužby zúčastnilo na 700 tisíc lidí. Na bezpečnost akce dohlíželo 14 500 policistů, četníků, příslušníků armády a hasičů. Mezi účastníky mše byli i významní francouzští politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidenta. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. V dnešním zápase Ligy národů proti Chorvatsku se poprvé představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je přitom náš soupeř, vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních 6 vzájemných duelech ještě neporazil. Zápas v pražském Edenu začíná ve 20:45. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Radio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. K vážné nehodě došlo na Písecku. 44-letá žena vjela dnes odpoledne u obce Vráž na železniční přejezd ve chvíli, kdy tam projížděl vlak z Protivína. Zraněnou ji do Českobudějovické nemocnice přepravil vrtulník záchranářů. Ve vlaku cestovalo 8 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Cyklistka podle jeho české policejní mluvčí zřejmě nerespektovala světelné výstražné znamení. Vlak zachytil zadní část jejího kola. Při příjezdu záchranářů byla žena při vědomí a komunikovala. Vážně si ale poranila pánev. Tento víkend se v noci opakovaně uzavře liberecká křižovatka Sněhulák. Stavbaři totiž na most nad Rušnou křižovatkou montují římsy. Rekonstrukce poloviny přemostění na průtahu silnice 35 v Liberci bude hotová do konce října. Mluvčí stavební firmy Iveta Štočková řekla, že pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by být tato uzavírka letos poslední.
2: Potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18 hodin do 14 hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce.
1: Obnova mostů je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky ukázaly, že jsou ve špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Celý by měl být hotový na začátku prázdnin. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny, informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne, ale žádný let v plánu není. Litvínovský hokejista Martin Havelka bude pykat za včerejší incident. 26-letý útočník dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání 4. kola proti Spartě. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě. Havelka se v průběhu utkání dostal u mantinelu do kontaktu s rozhodčím Luďkem Pilným, kterého atakoval poté, co minul útočníka Sparty Michala Řepíka. Z dostupných záběrů je přitom podle komise prokazatelné, že hráč měl dostatek času i prostoru se střetu s rozhodčím vyhnout. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. Pražští hasiči zasahují u požáru bytu ve Francouzské ulici na Vinohradech. Kvůli zásahu a záchraně osob je komunikace zcela uzavřená. Hasiči vyhlásili na místě druhý stupeň požárního poplachu. Víc už doplní mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl.
2: V druhém poplachovém stupni zasahují naše jednotky u požáru bytu v ulici Francouzská. Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce. Provoz je na ulici i pro tramvaje zcela zastaven.
1: Na falešné bankéře z Kroměřížska spadla klec. Oslovili ženu a snažili se od ní vylákat peníze pod záminkou záchrany úspor. Ta ale pojala podezření, že s ní mluví podfukáři a spojila se s policisty. Dál pak s podvodníky komunikovala, až nakonec kriminalisté zadrželi při předávce peněz kurýra. Byl jim podle serveru novinky.cz 31-letý cizinec. Skončil ve vazbě a hrozí mu až 8 let vězení. Donald Trump je vůči Íránu nekompromisní. Americký prezident odmítl nejnovější návrh na znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako 7denní cestovní mapu k míru. Šéf Bílého domu dnes na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod k válce, kterou Spojené státy a Izrael začaly 28. února bombardováním Íránu. České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V zítřejším finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Zítřejší utkání začne v 11 hodin našeho času. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. Dnes večer tam hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili v RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
2: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Vznikne tam totiž malé náměstíčko, u kterého by měl památník stát. Z Holic pocházeli 3 letci RAF. Jména Václava Baumana, Václava Machatého a Bohumila Postřehovského ponese podstavec pomníku. Podkrušnohorský Litvínov koupí uzavřený hotel Lázeňský vrch. Ten propadl státu z trestné činnosti. Teď by objekt mohl pomoci v bytové krizi.
3: Vyjde to na skoro 40 milionů. Další peníze spolkne přestavba na startovací byty pro mladé, případně bydlení pro seniory. Město nemohlo hotel od státu získat bezúplatně, protože šlo o majetek pocházející z trestné činnosti. Radnice zároveň chtěla, aby neskončil ve veřejné dražbě. Hrozilo totiž, že by se v centru Litvínova díky obchodníkům s chudobou mohla objevit další ubytovna. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se dnes v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Velkou cenu Ázerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar. Britský pilot si připsal už třetí výhru v sezóně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil svou ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 660 bodů. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký.

0: bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zahrady Jan Bedřich řekl, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
1: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi. Stejně tak zatím nelze přesně říct, kdy jej poprvé uvidí návštěvníci.
0: Bez tygra sumaterského byla Zoo Brno od prosince loňského roku, kdy museli veterináři ze zdravotních důvodů utratit samici satu. Příjezd nového samce je prvním krokem k obnovení chovu tohoto kriticky ohroženého druhu v Brně. Tygr sumaterský patří mezi nejohroženější velké kočkovité šelmy na světě. Ve volné přírodě žije jen na indonéském ostrově Sumatra, kde ho ohrožuje hlavně úbytek přirozeného prostředí a také nelegální lov. V Jemnici na Třebíčsku mají nové muzeum železnice. Malá expozice vznikla na tamním nádraží a otevřela se právě tento víkend při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil upřesňuje, že muzeum vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová, i originální vybavení ze stanic na trati.
2: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. Je tady stůl pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
0: Jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Do roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní. Pravidelná osobní doprava se na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila 31. prosince 2010 podle úřadů kvůli ztrátovosti. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny, informuje o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do zítřejšího poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. Dnes ani zítra dopoledne ale žádný let v plánu není. Čeští fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů. V prvním zápase pod španělským trenérem Santim Deniou hostí v pražském Edenu Chorvatsko a před začátkem druhého poločasu byl stav utkání 0-0. A ze sportu ještě krátce, slalomářka Tereza Kneblová je mistryní Evropy v kajakrosu. Ve finále plném kontaktů byla nejrychlejší a má ze šampionátu v italské Ivre už druhou medaili. Zítra bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Koncern Volkswagen nahání svoje auta. Kvůli možným problémům s řízením svolává zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Píše o tom německý deník Handelsblatt. Auta totiž můžou mít problémy s řízením. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit snadno, výměnou šroubu za jiný, odolný proti korozi. Volkswagen tak čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro celou řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. V našich impulzech Honzi

0: K 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv geopolitická situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jen minimálně. Hasiči v Hradci Králové se dnes pořádně zapotili. Před 16:30 odpoledne se jim konečně povedlo zlikvidovat požár haly s automobilovými a motocyklovými veterány ve čtvrti Svobodné dvory. Celý zásah trval dlouhých 12 hodin. Objekt už hasiči předali majiteli. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Co oheň způsobilo, je teď předmětem šetření hasičů a policie. Přibývá nehod jezdců na elektrokoloběžkách. Například na Opavsku policisté evidovali za celý loňský rok 9 takových havárií a letos do konce srpna zaznamenali už 14. Lehká zranění utrpělo 15 lidí.
1: To je sice při vší smůle štěstí, nicméně alarmující je, že pouze jeden z účastníků nehod měl na hlavě ochrannou přilbu. Tuto povinnost mají při jízdě na elektrokoloběžce ze zákona jen jezdci mladší 18 let. Policie ji ale doporučuje všem jezdcům. Hlavně teď s příchodem podzimu, kdy provoz komplikují mokré silnice, spadané listí nebo ranní námraza. Policisté zároveň upozorňují na případy, kdy na koloběžce jedou dva lidé. To je zakázané, stejně jako jízdy pod vlivem alkoholu a po chodníku. Elektrokoloběžky nejsou hračky, ale dopravní prostředky, vzkazují lidem policisté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opavsko.
0: Známý ruský politolog a odborník na volby možná skončí ve vězení. Tamní úřady zadržely Alexandra Kyněva, kterého viní z nezákonné výroby, prodeje nebo přepravy drog ve velkém rozsahu. Politologův právník webu Meduza řekl, že obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. V případě odsouzení mu hrozí 10 až 20 let za mřížemi. 51-letý Kyněv je podle Meduzy uznávaný odborník na ruskou politiku a volby. V únoru ho místní úřady zařadili na seznam tzv. Zahraničních agentů. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké, těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit oblecící ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací.

0: kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze zodpovědnosti za srpnový hybridní útok na lipském letišti. Evropský šampionát ve vodním slalomu v Ivrée měl v českém podání zlatou dvojtečku. Kajak cross vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Do finále se probojoval i obhájce titulu Jakub Krejčí, který skončil 4. Česká výprava tak v Itálii získala celkem 7 medailí, z toho 5 v individuálních závodech. Zklamaní jsou naopak čeští fotbalisté. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli v pražském Edenu s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na jeho webu a síti X. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Muzeu automobilových veteránů v Plzni hrozí konec. Je to důsledek sporu s městem. Až do 8. října má proto otevřeno zdarma.
2: Podle magistrátu Fond Plzeň Sobě, který Muzeum unikátních veteránů Depo Moto Art v kulturním depu provozuje, porušil nájemní smlouvu. Nekomerční nájemné končí 8. října. Plzeň pak požaduje komerční nájem téměř 300 tisíc korun měsíčně, což je pro muzeum, jak samo tvrdí, likvidační. Nadační fond Plzeň Sobě založil Roman Jurečko, podnikatel a politik ODS, která je ve městě v opozici. Muzeum je teď otevřeno zdarma a lidé ho mohou podpořit podpisem petice. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Případné omezení státního financování neziskovek se může dotknout i Kadaně na Chomutovsku, konkrétně tamního komunitního centra Radka. To nabízí třeba plavání kojenců od 3 měsíců, dětské skupiny nebo aktivity pro seniory. Přibližně třetinu příjmů centra tvoří podle jeho ředitelky Hany Vodráškové peníze od státu.
3: Smutnější je to, že by se to dotklo těch klientů, kteří prostě by ztratili ty služby, které v Kadani v podstatě nikdo jiný nenabízí, vlastně třeba pro věkovou skupinu těch nejmenších dětí, tak vlastně jsme tady skoro jako jediný a najdou se určitě jako služby nebo aktivity, které prostě nikdo jiný tady nedělá a o to ten život bude chudší. No?
1: Organizace se věnuje klientům ze všech věkových skupin. Podle Vodráškové je důležité, aby lidé měli kromě práce a rodinných povinností také prostor pro smysluplné trávení volného času a vlastní rozvoj. Na financování

0: politici, včetně premiéra Le Cornua a krajně pravicové političky Le Penové, která hodlá v příštím roce kandidovat na prezidentku. Současný prezident Macron se bohoslužby nezúčastnil s odkazem na přísnou francouzskou odluku církve od státu. Čeští fotbalisté smutní. V úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1-2 a nevyšla jim tak premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení kapitán Luka Modrič. Krátce poté sice srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marko Pašalič. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítají Češi rovněž v Edenu Angličané. V neděli bude opět převážně slunečno, pouze na východě území se mohou místy objevit mraky, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V sobotu večer tam hořelo v prvním patře dvoupatrového domu ve Francouzské ulici. Zdravotní záchranáři vyšetřili na místě 8 lidí. Jedna starší žena poté skončila v nemocnici. Podle mluvčího záchranářů se navíc jeden z hasičů poranil na ruce. Kvůli zásahu se také na více než 2 hodiny zastavil provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů a policie. Kroměřížsko bude střežit nová hasičská stanice. V Morkovicích Slížanech začaly se stavbou nové základny, která bude sloužit profesionálům. Dnes sídlí hasiči ve starém objektu, který jejich dnešním potřebám nevyhovuje. Ředitel hasičů Zlínského kraje Vít Rušar předpokládá, že nová budova bude hlavně praktická.
2: Stavíme stanici, která bude mít 3 výjezdová stání plus 1 mycí box plus 1 stání pro velitelské vozidlo. Prostory jsou už dimenzovány, aby i kolem té velké těžké zaparkované hasičské techniky se dalo ustrojit obléci si ochranné obleky, aby se daly otevřít dveře, aby se nemuselo couvat až na stěnu, aby to bylo bezpečné pro manipulaci s tou technikou.
1: Nová hasičská stanice v Morkovicích Slížanech má být hotová příští rok v září. Do budoucna se v kraji počítá s novými základnami také v Kroměříži a Uherském Hradišti. Opavský hokej se po více než 3 letech vrací na svůj domovský stadion. Jeho rekonstrukce začala v květnu 2023 a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, stála bezmála 500 000 000 korun.
3: Opavští sportovci jsou nadšeni. Návrat do domácího prostředí je velmi důležitý nejen pro současné hráče, ale i pro další generace opavských hokejistů. O rekonstrukci zimního stadionu z roku 1953 se mluvilo 10 let. Na tuto chvíli čekalo několik generací sportovců i fanoušků hokeje. Nová aréna nabízí 2000 míst pro diváky a je bezbariérová. Vedle hokeje a dalších ledních sportů bude sloužit veřejnosti i pro kulturní a společenské akce. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Mezi Ruskem a Německem se částečně prolomily ledy. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se v sobotu v sídle OSN setkal se svým protějškem Johanem Vádefulem. Šlo přitom o první setkání šéfů diplomací obou zemí od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Informovali o tom agentury AFP a DPA. Berlín a Moskva mají v posledních týdnech obzvlášť napjaté vztahy, zejména poté, co Německo 1. září obvinilo Rusko ze